Tvoje hlava, to je pokoj. Zatažený závěse. Tom Petty tam tančí s holkou. Nick Cave se holí břitvou a v černých vlasech